0: wer Twitter traf, wo ist der selber Twitter? Nimmt sich Made in das Sida, nimmt sich Made. So, Pade, Pima, Sida, so, Pade. Hüchse, Lipsis, Muster, Pima, Hüchse, Lipsis. Das ist ein lauter Pechmäh, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tabala, sie Träne, Walge. Selles, Techt und Omtel, Axi, Selles, Techt und Omtel. Olmaszele, Lipunas, da, Olmaszele. Selles, Walmi, Ilma, Tudra, Selles, Walmi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Lübsit Mader in der Sida, Lübsit Mader. So pade Pima Sida, so pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Es sei lauter Pechme, das ist ein lauter. Träne weiget aber, lass die Träne weiget. Selles Techtut und Telaxid, selles Techtut. Olmas Selle, die tun das da, Olmas Selle. Selles Balbi, Ilma tun und selles Balbi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na